0: Ucheka Shushna Penise, Nom Yayen Malestr Pei, Yak bude smlouva podepsána, budeš vyplacen na krejcar.
1: O, ty hanebnosti!
0: No, a ty, Maženko,

Však mocře mýcho, teď snad přece uznáte, že s Vaškem ničeho není, vždyť nemá ještě rozum.

0: Ich jag's Momen.
1: Dobri večer.
2: Amen, amen. Soš mi, a sistriče knese. Prosim, prosim, osaďte se.
0: Na to času dost, až zvíme, kterak

jak jsem to řekl, už je to tak, jak jsem to řekl, už je to tak. A zázrak byl by nám opak, jak jsem to řekl, už je to tak, jak jsem to řekl, už je to tak.